0: 5000 korunami. Slováci ve velkém mění své nákupní zvyky. Propadli fenoménu diskontu, které u našich sousedů zažívají masivní boom. Důvodem jsou nižší ceny.
1: Slováci radšej loví lacné úlovky v bludiskách plných regálov, než by chodili do klasických drogérií a butikov. Podľa analytikov niet sa čomu čudovať. Ľudia chudobnejú a tak s väčšou obľubou siahajú po čo najvýhodnejších nákupoch. Tie im v dnešnej dobe dokáže dopriať len pár vybraných značiek. Tieto siete reagujú na nový trend a plánujú mohutnú expanziu. Rátajú totiž s tým, že s horšou ekonomickou situáciou budú rásť aj rady pri ich pokladniciach. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Polsko je připravené mít na svém území trvalé americké vojáky, prohlásil to polský ministr obrany Vladislav Kamiš. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech nebo měsících. Trvalá přítomnost amerických vojáků v Polsku je podle ministra cílem, o který Varšava usiluje už mnoho let. Konečné slovo bude mít americký prezident Donald Trump. Při autonehodě v Archangelské oblasti na severozápadě Ruska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 8 se zranilo. Nejméně jedna oběť je podle agentury TAS nezletilá. Při nehodě se na dálnici střetly nákladní vůz převážející dřevo, mikrobus a osobní auto. Podle předběžných zjištění mikrobus předjížděl osobní auto a srazil se s protijedoucím transportérem na dřevo. A dodám i počasí. V sobotu naměříme 19 až 23 stupňů a čekáme polojasno až oblačno. V Čechách ojedinělé přehánky.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získává tak 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30letá Siňaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové, se kterou také triumfovala na všech čtyřech Grand Slamových turnajích. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů bije na poplach. Zpřísnění úvěru podle ní vyžene lidi k lichvářům. O možnost legální půjčky přijde 90 tisíc klientů. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů ostře kritizuje sněmovnou schválenou novelu. Ta zavádí cenový strop na roční procentní sazbu nákladů. Podle poskytovatelů povede přísný limit k tomu, že desítky tisíc lidí nedosáhnou na licencované produkty pod dohledem centrální banky a přesunou se do šedé zóny k zastavárnám nebo nelegálním věřitelům, jako se to stalo na Slovensku anebo v Polsku. Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci roste. Radnice 100-tisícového města má dokonce po několika letech i náhradníky. Podle mluvčí liberecké radnice Jany Kodymové pravděpodobně pomohlo navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí.
2: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky. Po několika letech se na všechny zájemce nedostalo.
1: Komunální a senátní volby se konají za necelý měsíc 9. a 10. října. Matku dvou dětí už hledají i drony. Policisté při pátrání po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku nově nasadili bezpilotní letouny. V uplynulých dnech policisté s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad. Pátrání po 38-leté ženě je ale zatím bez výsledku. Šerjeníkovou policisté hledají už 10. den a mají podezření, že by mohla být v ohrožení života. Šerjeníková odešla podél rodiny ze svého bydliště ve Frýdku Místku ve čtvrtek 3. září ráno. Na okraji Plzně roste nové vyhlídkové a odpočinkové zázemí pro cyklisty, inline bruslaře i pěší. Konkrétně u portálu nejdelšího železničního tunelu v Česku Chlum. Stavba za skoro 30 milionů korun se veřejnosti otevře v průběhu října.
3: Stojí obě budovy obložené dřevem, nejsou ale ještě dokončené. Ta patrová umožní zajímavý pohled z terasy na část Plzně a údolí řeky Berounky. V přízemí bude občerstvení. Hodně prostoru zaberou pobytová louka a především pumptrackové dráhy. Kolem staveniště areálu zvaného Posed vede frekventovaná cyklostezka do Chrástu, která vznikla na místo zrušené železniční trati. Přes 6 kilometrů stezky s hladkým asfaltem láká kromě cyklistů i mnoho inline bruslařů. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Poslanci ve Velké Británii smetli asistovanou sebevraždu. Odmítli návrh zákona, který by dospělým osobám v terminálním stádiu nemoci v Anglii a Walesu umožnil zvolit si právě asistované ukončení života. Bylo to ale docela těsné. Proti návrhu zákona se vyslovilo 286 poslanců, zatímco 270 hlasovalo pro. Hlasování prozatím uzavřelo dvouletou bouřlivou parlamentní debatu o asistované sebevraždě. A přidám i počasí, sobota bude polojasná až oblačná, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty odpoledne vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Český tenis slaví. Po rozpačitém prvním setu se nastartovali a předvedli dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová jsou šampionkami 4 hry na tenisovém US Open. Ve finále porazili Montgomeryovou a Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Pro Češku je to už 12. titul z grandslamového deblu a 13. celkově. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard korun by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout až o 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
2: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. V posledních 2 týdnech jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu. A třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
1: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za více než 44 korun za litr a nafta za téměř 8,40. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení ceny neplánuje. Až 13% stavebníků se v průběhu stavebního řízení setkalo se žádostí o úplatek. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nejčastěji narazili v Jihočeském kraji na severu Moravy a na Ústecku. Podle předsedkyně spolku oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je problém ve složitosti stavebního řízení spojeného s územním plánováním. Proces je netransparentní, komplikovaný, zdlouhavý. Vytváří tak spoustu momentů, kde je možné narazit na to, že dochází ke korupci. Nejčastější požadavek úplatku se pohyboval mezi 10 a 50 tisíci korunami. Slováci ve velkém mění své nákupní zvyky. Propadli fenoménu diskontu, které u našich sousedů zažívají masivní boom. Důvodem jsou nižší ceny.
3: Slováci radšej loví lacné úlovky v bludiskách plných regálov, než by chodili do klasických drogérií a butikov. Podľa analytikov nie je sa čomu čudovať. Ľudia chudobnejú a tak s väčšou obľubou siahajú po čo najvýhodnejších nákupoch. Tie im v dnešnej dobe dokáže dopriať len pár vybraných značiek. Tieto siete reagujú na nový trend a plánujú mohutnú expanziu. Rátajú totiž s tým, že s horšou ekonomickou situáciou budú rásť aj rady pri ich pokladniciach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Polsko je připravené mít na svém území trvalé americké vojáky, prohlásil to polský ministr obrany Vladislav Kamiš. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech nebo měsících. Trvalá přítomnost amerických vojáků v Polsku je podle ministra cílem, o který Varšava usiluje už mnoho let. Konečné slovo bude mít americký prezident Donald Trump. Při autonehodě v Archangelské oblasti na severozápadě Ruska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 8 se zranilo. Nejméně jedna oběť je podle agentury TAS nezletilá. Při nehodě se na dálnici střetly nákladní vůz převážející dřevo, mikrobus a osobní auto. Podle předběžných zjištění mikrobus předjížděl osobní auto a srazil se s protijedoucím transportérem na dřevo. A dodám i počasí. V sobotu naměříme 19 až 23 stupňů a čekáme polojasno až oblačno. V Čechách ojedinělé přehánky.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získává tak 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30letá Siňaková ovládla US Open po druhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové, se kterou také triumfovala na všech čtyřech Grand Slamových turnajích. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů bije na poplach. Zpřísnění úvěru podle ní vyžene lidi k lichvářům. O možnost legální půjčky přijde 90 tisíc klientů. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů ostře kritizuje sněmovnou schválenou novelu. Ta zavádí cenový strop na roční procentní sazbu nákladů. Podle poskytovatelů povede přísný limit k tomu, že desítky tisíc lidí nedosáhnou na licencované produkty pod dohledem centrální banky a přesunou se do šedé zóny k zastavárnám nebo nelegálním věřitelům, jako se to stalo na Slovensku anebo v Polsku. Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci roste. Radnice 100 tisícového města má dokonce po několika letech i náhradníky. Podle mluvčí liberecké radnice Jany Kodymové pravděpodobně pomohlo navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí.
2: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky. Po několika letech se na všechny zájemce nedostalo.
1: Komunální a senátní volby se konají za necelý měsíc 9. a 10. října. Matku dvou dětí už hledají i drony. Policisté při pátrání po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku nově nasadili bezpilotní letouny. V uplynulých dnech policisté s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad. Pátrání po 38-leté ženě je ale zatím bez výsledku. Šerjeníkovou policisté hledají už 10. den a mají podezření, že by mohla být v ohrožení života. Šerjeníková odešla podél rodiny ze svého bydliště ve Frýdku Místku ve čtvrtek 3. září ráno. Na okraji Plzně roste nové vyhlídkové a odpočinkové zázemí pro cyklisty, inline bruslaře i pěší. Konkrétně u portálu nejdelšího železničního tunelu v Česku Chlum. Stavba za skoro 30 milionů korun se veřejnosti otevře v průběhu října.
3: Stojí obě budovy obložené dřevem, nejsou ale ještě dokončené. Ta patrová umožní zajímavý pohled z terasy na část Plzně a údolí řeky Berounky. V přízemí bude občerstvení. Hodně prostoru zaberou pobytová louka a především pumptrackové dráhy. Kolem staveniště areálu zvaného Posed vede frekventovaná cyklostezka do Chrástu, která vznikla na místo zrušené železniční trati. Přes 6 kilometrů stezky s hladkým asfaltem láká kromě cyklistů i mnoho inline bruslařů. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Poslanci ve Velké Británii smetli asistovanou sebevraždu. Odmítli návrh zákona, který by dospělým osobám v terminálním stádiu nemoci v Anglii a Walesu umožnil zvolit si právě asistované ukončení života. Bylo to ale docela těsné. Proti návrhu zákona se vyslovilo 286 poslanců, zatímco 270 hlasovalo pro. Hlasování prozatím uzavřelo dvouletou bouřlivou parlamentní debatu o asistované sebevraždě. A přidám i počasí, sobota bude polojasná až oblačná, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty odpoledne vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Český tenis slaví. Po rozpačitém prvním setu se nastartovali a předvedli dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová jsou šampionkami 4 hry na tenisovém US Open. Ve finále porazili Montgomeryovou a Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Pro Češku je to už 12. titul z grandslamového deblu a 13. celkově. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard korun by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout až o 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
2: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. V posledních 2 týdnech jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu. A třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
1: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za více než 44 korun za litr a nafta za téměř 8,40. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení ceny neplánuje. Až 13% stavebníků se v průběhu stavebního řízení setkalo se žádostí o úplatek. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nejčastěji narazili v Jihočeském kraji na severu Moravy a na Ústecku. Podle předsedkyně spolku oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je problém ve složitosti stavebního řízení spojeného s územním plánováním. Proces je netransparentní, komplikovaný, zdlouhavý. Vytváří tak spoustu momentů, kde je možné narazit na to, že dochází ke korupci. Nejčastější požadavek úplatku se pohyboval mezi 10 a 50 tisíci korunami. Slováci ve velkém mění své nákupní zvyky. Propadli fenoménu diskontu, které u našich sousedů zažívají masivní boom. Důvodem jsou nižší ceny.
3: Slováci radšej loví lacné úlovky v bludiskách plných regálov, než by chodili do klasických drogérií a butikov. Podľa analytikov nie je sa čomu čudovať. Ľudia chudobnejú a tak s väčšou obľubou siahajú po čo najvýhodnejších nákupoch. Tie im v dnešnej dobe dokáže dopriať len pár vybraných značiek. Tieto siete reagujú na nový trend a plánujú mohutnú expanziu. Rátajú totiž s tým, že s horšou ekonomickou situáciou budú rásť aj rady pri ich pokladniciach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Polsko je připravené mít na svém území trvalé americké vojáky, prohlásil to polský ministr obrany Vladislav Kamiš. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech nebo měsících. Trvalá přítomnost amerických vojáků v Polsku je podle ministra cílem, o který Varšava usiluje už mnoho let. Konečné slovo bude mít americký prezident Donald Trump. Při autonehodě v Archangelské oblasti na severozápadě Ruska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 8 se zranilo. Nejméně jedna oběť je podle agentury TAS nezletilá. Při nehodě se na dálnici střetly nákladní vůz převážející dřevo, mikrobus a osobní auto. Podle předběžných zjištění mikrobus předjížděl osobní auto a srazil se s protijedoucím transportérem na dřevo. A dodám i počasí. V sobotu naměříme 19 až 23 stupňů a čekáme polojasno až oblačno. V Čechách ojedinělé přehánky.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 6:03 společně startujeme sobotní ranní vysílání tady na Goldu 12. září a teď už muzika let 60. až 80. Nickershow, písnička The Riddle, Adam Kořica přeje dobré ráno.

0: Je sladký život, blíží se nám 7. hodina. Já přeji krásné sobotní ráno všem, kteří už jsou na nohách, ať už si právě vaříte první kávu, chystáte se vyvenčit psa, nebo vás čeká ranní směna. Vítejte u víkendového vysílání tady na Goldu. Dneska je sobota, 12. září a před námi je spousta hitů let 60. až 80. Do nového dne se vás pokusíme naladit nejlepší muzikou. Čeká nás Jiří Schellinger, písnička Jsem prý blázen jen. Také Bruce Springsteen, nahrávka I'm on fire, ze všeho nejdřív Lynn Anderson, skladba Rose Garden. Pojďme na to.
1: Radio Gold.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Hezké ráno. Ochránci přírody se snaží čelit dlouhodobému suchu. Stále častěji proto využívají experty také z jiných odvětví. Například se zadržováním vody v krajině jim do budoucna můžou víc pomáhat i běžní lidé z regionů. Pokračuje Tomáš Zemánek.
3: Dlouhá sucha, špatné úrody, povodně, vliv klimatické změny už pociťujeme všichni bez ohledu na zájmy nebo profesi. A jsou to právě zkušenosti z široké škály odvětví, které mohou do budoucna pomáhat. Tvrdí to Alžběta Procházková ze Světového fondu na ochranu přírody.
4: Příprava na ty stávající dopady klimatických změn je možná jedině ve spolupráci napříč celou společností. A samozřejmě zemědělci mají zcela zásadní roli, protože hospodaří s krajině, znají ji.
3: Pomoc v fungování krajiny nebo se zvládáním sucha ale mohou i méně očividné obory. Ten ornitologický v Česku zastupuje Viktor Bečvář.
5: Ptáci fungují jako perfektní ukazatele o tom, co se v té krajině děje, rychle reagují na ty změny v krajině, ať už se to týká jejich potravy nebo jejich hnízdišť.
3: Pro lepší zadržování vody vláda plánuje výstavby přehrad. Historicky jsme paradoxně napřimovali řeky, aby se urychlil odtok.
2: Pohřešovaný senior z Chrudimska je mrtvý. Hledaného 78-letého muže ze Žumberka našli policisté včera večer bez známek života. Oznámili to na webu. Senior odjel z domova ve čtvrtek ráno na trekovém kole a nevrátil se. Rodina oznámila jeho zmizení krátce před 14. hodinou. Policisté pátrali po pohřešovaném s pomocí vrtulníku i dronů a ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Vážnou nehodu na železnici hlásí Francie. Při vykolejení regionálního vlaku v Normandii na severozápadě země utrpělo zranění nejméně 44 lidí. Jedna žena je ve vážném stavu, informovala o tom agentura AFP. Vlak na trase mezi městy Rouen a Caen vezl téměř 200 cestujících. Ze zatím neznámých důvodů vykolejil krátce před 8 hodinou večer. Kvůli zásahu záchranářů se provoz na trati přerušil a došlo k odpojení elektrického vedení. Příčinu nehody šetří policie ve spolupráci s železniční společností SNCF. Alexander Zverev má velký důvod k radosti. Německý tenista postoupil znovu po 6 letech do finále US Open. 29-letý rodák z Hamburku porazil v semifinále Rusa Karena Khachanova 6-3, 7-6 a 7-6 a už zítra bude usilovat o druhý grandslamový titul. Jeho soupeřem bude domácí tenista Ben Shelton, který ve druhém semifinále zvítězil nad svým krajanem Francisem Tiafoem. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
6: Takové byly zprávy v 7, poděkování za ně patří do naší redakce a teď už další muzika let 60. až 80. Tady na Goldu. John Farnham, písnička You Are The Voice, Adam Kořica přeje

0: Zlaté hity, sladký život, přeji pohodové ráno, blíží se 8. hodina, do zpráv celou za malou chvíli Paul Simon, Art Garfunkel, písnička Mrs. Robinson, kterou má ve svém repertoáru i Václav Neckář pod stejným názvem. Koukám do kalendáře, 12. září, svátek, dnes slaví Marie, každý z nás má v rodině nebo mezi kamarády alespoň jednu Marošku, takže jestli někde poblíž vás jedna zrovna spí, nebuďte jí se slovy vstávej, ale servírujte snídani do postele s tím, že oslavenkyně přece dneska nic dělat nemusí. Všem Mariím přejeme z Goldu všechno nejlepší a teď už Paul Simon a Art Garfunkel.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Hezké ráno. Počet nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordní. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy trochu skrytá za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bez příznaků. Správci památek v Karlovarském kraji hodnotí končící léto jako průměrné. Celková bilance návštěvnosti je přitom o 5 až 10% nižší než dřív, pokračuje Dušan Valenta.
2: Konec prázdnin sice propad zastavil, ale o velkých rekordech se mluvit nedá. A týká se to i ikon kraje, tedy hradů a zámků. Loket a Bečov víceméně stagnují, zámek ve Valči jde nahoru. Lákají hlavně prohlídky s kastelánem, zájem posílil také prázdninový multižánrový festival. I bez rekordů ale památky v Karlovarském kraji zůstávají na 4. místě v celorepublikovém žebříčku návštěvnosti.
1: Putin se znovu obul do západu. Podle ruského prezidenta nese vinu za válku na Ukrajině kvůli neustálému vyvíjení tlaku na Moskvu a snaze vtáhnout Kyjev do NATO. Šéf Kremlu to řekl novinářům na okraj návštěvy Indie, kde se zúčastní dvoudenního summitu uskupení BRICS. Informovala o tom agentura Reuters. Putin také prohlásil, že události v Evropě, včetně vítězství krajní pravice ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku, jsou výsledkem systémových chyb západních globalistů. Osmé kolo první fotbalové ligy dnes zažije výjimečný zápas. Po dlouhých 90 letech se v nejvyšší domácí soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Zápas začne v 15 hodin. Ve stejný čas čeká dosud neporaženou Mladou Boleslav přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians Praha 1905 budou hrát se Slováckem. Dnešní program osmého kola uzavře o 6 večer duel mezi pražskou Spartou a Jabloncem. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 8:03, Adam Kuřica je stále s vámi, přeji hezké sobotní ráno, 12. září a teď už zvesela George Harrison, písnička Got My Mind Set On You, tady

0: Rádio Golden Puls, zlaté hity, sladký život, přeji dobré ráno, blíží se nám 9:00. Do zpráv celu ještě určitě Johnny Hates Jazz, také Ladislav Štajdl, ze všeho nejdřív skupina Smokey, písnička Lay Back in the Arms of Someone. Máme sobotu 12. září, pokud dnes máte volno, určitě můžete vyrazit do pražských Ďáblic, tamní hvězdárna slaví 70 let od svého otevření a u této příležitosti pořádá rodinný festival pod širým nebem. 3 dny plné zábavných vzdělávacích aktivit spojených s výzkumem vesmíru a bohatý večerní program. Třešničkou na dortu budou svítící barevné modely planet. Vodní elektrárna v Rané nad Vltavou má na programu Den otevřených dveří. Ve Velké Chuchli budou klusácké závody. V Jesenici můžete vyrazit na štrudlové slavnosti a Dny evropského dědictví jsou v Karviné. Tolik tady nějaké akce, které jsou spojené se sobotou 12. září, určitě kam vyrazit. A my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Skupina Smokey tady na Goldu.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: Hezké ráno. Česko bude se suchem bojovat dlouhodobě. Trend posledních let si vyžádal pozornost vlády, která chce stavět nové přehrady. Ekologové ale upozorňují na složitost situace. Ta podle nich vyžaduje zejména nový přístup k péči o vodní řečiště, zemědělské půdy nebo lesy. Voda je pro naši zemi obecně velkou výzvou, což je podle Kláry Duškové ze Světového fondu na ochranu přírody dané už geologicky. Území Česka se totiž říká střecha Evropy.
3: To znamená, že tu máme 3 povodí. Labe, Dunaj a Odru, otéká to tedy do 3 moří. Ta voda, pokud si tady u nás nezadržíme nebo nějak nespomalíme, tak prostě nám odteče. Během klimatické změny se střídají ty extrémy. Dlouho sucho, pak přijde velký přívalový déšť. A pokud ta krajina na to není připravená, tak opravdu během toho sucha vyschne.
2: Dušková doplnila, že v péči o krajinu bude do budoucna důležitá spolupráce napříč různými obory. Z hlediska lokálního by mohli zásadně pomáhat třeba zemědělci, kteří mají dokonalý přehled o velkých plochách svých polí. K tragické nehodě došlo na Karlovarsku. Na silnici číslo 20 u Březovské přehrady zemřel včera v podvečer motocyklista po střetu s protijedoucím osobním autem. ČTK o tom informovala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Provoz na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní se nejprve zcela uzavřel. Později policisté řídili dopravu kyvadlově. Přesnou příčinu a okolnosti neštěstí dál šetří kriminalisté. Praha 9 se možná dočká zooparku. Areál by mohl vzniknout v klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí. Radnice městské části už vykoupila většinu pozemků, aby území zcelila. Chystaný zoopark by měl být volně přístupný a měly by se v něm pohybovat ovce, kozy a další domácí zvířata. ČTK o tom informoval starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. O zvířata se podle něj budou starat lidé bez domova, kteří v oblasti žijí v programu Homeless Blues. Epidemie eboly ve východním Kongu je stále na vzestupu. Podle místních úřadů a médií se rozšířila do 7. provincie v zemi. Počet potvrzených případů už přesáhl 7 tisíc a jedná se tak o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii. Situaci v Kongu navíc komplikují ozbrojené násilí, vysídlování obyvatel, stávka zdravotníků a rozsáhlé přesuny lidí. Proti současné variantě viru přitom neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 9, máme 3 minuty po celé, další novinky z domova, ze světa i ze sportu, opět za hodinu, do té doby hity let 60. až 80. Skupina Roxette, písnička Dangerous, Adam Kořica přeje pohodové sobotní dopoledne s datem 12. září.

0: Tady je rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život. Přeji hezké sobotní dopoledne, 12. září do 10. Naše další muzikale 60. až 80. Bonnie M a jejich happy song. Také Pavel Schwab, Bohumír Starka, duet Hvězda na vrbě. Ze všech nejdřív Bonnie Tyler, píseň Holding Out for a Hero. Sobotní večer tady na Goldu bude opět ve znamení cover show. My vám pustíme originály českých hitů, a to po 18. hodině. Teď už je ale na řadě Bonnie Tyler. Přeji pohodový poslech.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Prodej kratomu v Česku by se mohl zpřísnit. Látku bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech by měl být zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se chystá v pondělí projednat vláda. V plánu je i zavedení spotřební daně na kratom a zvýšení DPH z 12 na 21%. V rámci chystané novely se má také zpřísnit režim pro e-cigarety a nikotinové sáčky. Zámek Březina na Rokycansku se mimořádně otevírá veřejnosti. Dnes nabídne divadlo nebo komentované prohlídky parku. Bude se také vzpomínat na zemřelého majitele Filipa Šternberga, pokračuje Klára Fajstová.
2: Březina užívá v rámci projektu Zámek v pohybu. Empírové sídlo je veřejnosti běžně nepřístupné. Návštěvníci zavítají do různých období historie, například do doby první republiky, kdy na Březinu jezdil hrát tenis herec Vlasta Burian. Připravena je i výstava a program pro děti. Organizátoři také zavzpomínají na majitele Filipa Šternberga, který zemřel před týdnem ve Vídni. V kapli bude zřízeno pietní místo.
1: Rusko v noci na dnešek opět zacílilo na ukrajinská města. Dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal útok na Záporoží. Jeden člověk zemřel při útoku na Krivej Rih a Oděsa hlásí podle ukrajinských úřadů 16 zraněných. Na západě Ruska pak ukrajinský dron zaútočil na auto. Na místě zahynula jedna žena a další tři lidé, včetně dítěte, vyvázli se zraněním. České volejbalisty čeká po úspěšném vstupu do mistrovství Evropy další prověrka. Svěřenci trenéra Jiřího Nováka se po včerejší výhře nad Řeckem utkají dnes od 16 hodin v italském Modeně se Švédskem. Češi se skandinávským soupeřem střetli naposledy loni v létě v přípravě a oba zápasy vyhráli. Dnes očekáváme polojasno až oblačno, přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Tři minuty po 10. tady na Goldu je nachystaná muzika, ale 60.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, blíží se 11. hodina, doufám, že máte fajn sobotní dopoledne, 12. září. Dnes, prosím vás, slavíme Mezinárodní den čokoládového milkshakeu. Takže pokud jste si dali novoroční předsevzetí nebo držíte nějakou přísnou dietu, dneska je oficiálně dovoleno zhřešit, co se sladkého týče. Mléko, čokoláda, kopec šlehačky a víkend je zachráněn. Já vždycky říkám, že víkend je od toho, aby se nabourala ta šeť běžných dní. Sladkou tečku dnešního blížící se oběda bychom měli a teď muzika let 60. až 80. Umberto Tozzi, písnička Gloria, my ji známe i v české verzi, dívka Gloria Vítězslava Vávry. Tady na Goldu, teď originál.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Sladký život s rádiem Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Čtveřice obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě. Krajský soud Hradci Králové tak potvrdil červencové rozhodnutí okresního soudu v Pardubicích. Vazební důvody u nich údajně trvají kvůli obavě z jejich útěku a z pokračování v trestné činnosti. Policie v souvislosti s případem postupně zadržela 11 lidí, podezírá je z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Připomenu, že požár vypukl v pardubické zbrojovce LPP Holding 20. března. K útoku se následně přihlásila protiizraelská skupina The Earthquake Faction, podle které šlo o akci namířenou proti výrobě zbraní pro Izrael. Pohřešovaný senior z Chrudimska je mrtvý. Hledaného 78-letého muže ze Žumberka našli policisté včera večer bez známek života. Podle policejní mluvčí Markéty Janovské jeho úmrtí nevykazovalo známky cizího zavinění. Senior odjel z domova ve čtvrtek ráno na trekovém kole a nevrátil se. Rodina oznámila jeho zmizení krátce před 14. hodinou. Policie k neštěstí další informace zatím poskytovat nebude. Správci památek v Karlovarském kraji hodnotí končící léto jako průměrné. Celková bilance návštěvnosti je přitom o 5 až 10% nižší než dřív, pokračuje Dušan Valenta.
2: Konec prázdnin sice propad zastavil, ale o velkých rekordech se mluvit nedá. A týká se to i ikon kraje, tedy hradů a zámků. Loket a Bečov víceméně stagnují, zámek ve Valči jde nahoru. Lákají hlavně prohlídky s kastelánem, zájem posílil také prázdninový multižánrový festival. I bez rekordů, ale památky v Karlovarském kraji zůstávají na čtvrtém místě v celorepublikovém žebříčku návštěvnosti.
1: Alexander Zverev má velký důvod k radosti. Německý tenista postoupil znovu po 6 letech do finále US Open. 29-letý rodák z Hamburku porazil v semifinále Rusa Karena Khachanova 6-3, 7-6 a 7-6 a už zítra bude usilovat o druhý grandslamový titul. Jeho soupeřem bude domácí tenista Ben Shelton, který ve druhém semifinále zvítězil nad svým krajanem Francisem Tiafoem. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 11. sobotní dopolední pohoda tady na Goldu pokračuje 12. září. Adam Kořica je s vámi. Přeji dobrý den. A

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život do 12. Ještě určitě Sandra, také Karel Gott a jeho Láska bláznivá, což nejdřív zaspívá Elvis Presley. Po zprávách celou už se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil a to znamená, že já se pro dnešní den pomalu loučím se Madam Kuřica, opět jsem si s vámi užil sobotní ráno a taky dopoledne. Doufám, že i vás bavilo mé dnešní vysílání. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní a vy si nadále vychutnejte sobotu v rytmu muziky let 60. až 80. to znamená s rádiem Gold Impuls. Zítra po 6. naslyšenou.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Hezké poledne. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla podal dovolání k nejvyššímu soudu. Chce se tím bránit proti červnovému pravomocnému rozhodnutí soudu nižšího stupně, který mu uložil za nehodu v opilosti zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52 500 korun. Vojtěch Kop je mimo jiné přesvědčený o tom, že trest je v rozporu se zákonem. Dnes o tom informoval server iRozhlas.cz. Člen policejní ochranné služby hlavy státu havaroval loni 8. února večer v České Černé na Náchodsku, kde byl prezident na chalupě. Kop a další policisté měli na starosti jeho ochranu. V havarovaném autě ale prezident nejel. Jezevčí nora stála za objevem ohromné jeskyně v Javoříčském krasu na Prostějovsku. Puklinu do ní objevil náhodou speleolog David Stodola a právě chování jezevce ho na jeskyni upozornilo. Česká speleologická společnost ji ocenila jako nejvýznamnější objev letošního roku v České republice. Pokračuje Eva Panošová.
2: Jezevec je čistotné zvíře, vyhrnuje z nory hlínu ven, ale tady hlína nebyla, říká 33-letý speleolog David Stodola, podle jehož příjmení nese jeskyně svůj název. Před očima se mu postupně rozkrýval spletitý systém krasových chodeb, bohatě zdobených domů, propastí a komínů. S kolegy pak objevovali další prostory a dosud mají zmapováno 315 metrů. Pro veřejnost jeskyně nikdy přístupná nebude. Pro speleology je to však jeden z unikátních útvarů, které tento region skrývá.
1: Vážný incident hlásí Bulharsko. Skladem zbraní v centrální části země otřásl v noci na dnešek výbuch a vypukl tam požár. S odvoláním na místní média to uvedla agentura Reuters. Při incidentu se nikdo nezranil. Areál patří firmě MK obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. Jiný areál této společnosti přitom zasáhl požár a výbuch i v srpnu. Dodám, že Gebrev měl uskladněné zbraně také v Moravských Vrběticích, kde došlo k výbuchu v roce 2014. České úřady z něj podezírají příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. Osmé kolo první fotbalové ligy dnes zažije výjimečný zápas. Po dlouhých 90 letech se v nejvyšší domácí soutěži utkají dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků přivítá Artis. Zápas začne v 15 hodin. Ve stejný čas čeká dosud neporaženou Mladou Boleslav přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians Praha 1905 poměří síly se Slováckem. Dnešní program osmého kola uzavře o 6 večer duel mezi pražskou Spartou a Jabloncem. Dnes očekáváme polojasno až oblačno. Přes den se zejména na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 12. hodině vám krásné poledne přeje Ludvík Pospíšil. No a mám tu první písničku, tu na rozjezd. Je to britská kapela Baltimora, Tarzan Boy.

0: Tady je rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život. Právě nám dospívala Bonnie Tyler, která se s námi bohužel před několika dny naposledy rozloučila. Za chvíli 13. hodina přijdou zprávy a právě teď pro vás máme další muziku. Bude to kapela Sweet Funny Funny, tady na Goldu.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne. Opozice se znovu opřela do Tomia Okamury. Zástupci ODS a TOP 09 kritizují schůzku předsedy sněmovny a šéfa SPD s iránským velvyslancem. Okamura podle nich ohrožuje bezpečnost republiky. Připomněli, že iránské ozbrojené síly v srpnu zařadili na seznam svých vojenských cílů stanici Radio Farda, která sídlí v Praze. Rozhlasovou stanici obvinují ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Šéf sněmovny včera na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Okamura k tomu dodal, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Centrem Uherského Hradiště dnes prošel krojovaný průvod. Zapojilo se do něj několik tisíc lidí z města i obcí a mikroregionů na jihovýchodě Moravy. Průvod byl jedním z vrcholů slováckých slavností vína a otevřených kulturních památek. Na letošek připadá jejich 23. ročník. Program začal už včera a potrvá do zítřka. Za akcí do Uherského Hradiště podle organizátorů každoročně míří desítky tisíc návštěvníků. Většina programu je zdarma. Donald Trump dorazil do Irska. Americký prezident dnes přiletěl do Dublinu na dvoudenní návštěvu ostrovní země. Očekává se, že se telefonicky spojí s prezidentkou Connollyovou a sejde se s premiérem Martinem. Šéf Bílého domu následně odjede do svého golfového rezortu v Dunbegu na západním pobřeží Irska, kde se zúčastní turnaje. Informují o tom světové agentury. Irské úřady kvůli náročným bezpečnostním opatřením plánovaly Trumpovu návštěvu měsíce dopředu. Fotbalisté Sparty se chtějí vrátit na vítěznou vlnu. Po dvou ligových porážkách dnes v rámci 8. kola přivítají doma na pražské Letné Jablonec. Tristní spartianskou formu rozebírá náš sportovní reportér Standa Sigmund.
3: Stereotypní raz Sparty bez nápadu a gólového efektu. Chyby v defenzívě, propadák z taktiky a oproti 12 gólům ve vlastní síti jen 13 vstřelených. Výsledkem je až 10. místo, což je nejhorší umístění od roku 1978. I za trenéra Stramaccioniho měla Sparta v roce 2017 po 7. kole o 2 body víc. Červenou kartu za tento stav přitom dostali paradoxně jen 2 členové realizačního týmu. Teď přijíždí na Spartu Jablonec, naladěn po výhře v dohrávce s Ostravou a s cílem udržet se první šetce. Letnou ale dokázal zatím dobít jen 2x. Hezký večer s fotbalem přeje Standa Sigmund.
2: Zítra bude převážně zataženo. Během dne se v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Tolik zprávy ve 13 hodin, já vám přeju krásné odpoledne, jsem Ludvík Pospíšil, vybírám vám muziku, no a teď to trochu rozhýbeme po té polední siestě Jive Bunny and the Master Mixers.

0: Dopoledne na rádiu Gold Impulse, tady hrají zlaté hity pro váš sladký život. No a právě teď už je připravena písnička, kterou v tehdejším Československu proslavil taky Pavel Bobek, než by to Bruce Springsteen potřeboval. My hometown. No a za chvíli, ve 14 hodin, přicházejí zprávy.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Počet nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordní. Do konce srpna zaznamenali lékaři 1368 případů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy trochu skrytá za typem A a B. Z hlediska následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bez příznaků. Kuriozní případ řešila policie na Vysočině. Muž v lese na Havlíčkobrodsku nahlásil nález torza těla. Přivolaní kriminalisté ale zjistili, že se jedná o figurínu. Na první pohled nicméně připomínala skutečné ženské tělo bez hlavy. Novináře o tom informovala mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková. Zpráva o nálezu těla se objevila včera na sociálních sítích. Policie vypátrala autora příspěvku a požádala ho o vysvětlení události. Muž pak kriminalisty dovedl na místo. Stránecká zhoř u Velkého Meziříčí se od jara začne proměňovat. Postaví volnočasový areál, kulturní dům, dětská hřiště i nový obecní úřad. Obec s 600 obyvatel spouští investici za 90 milionů. Starosta Stránecké zhoře Josef Kadela řekl, že se té velké sumy nebojí.
2: Na 2/3 máme naspořeno. Samozřejmě půjčka, to asi se bez toho neobejdeme. Každopádně my zkušenosti máme. Máme za sebou i budování splaškové kanalizace, tam jsme si půjčku taky museli vzít a vlastně jsme v loni v září úvěr úspěšně doplatili. Příjmy taky víme, jaký máme, takže myslím, že to úplně na pohodu zvládneme.
1: Tenisový US Open dnes pozná svou letošní šampionku. O ženský titul na turnaji se utkají světová jednička běloruská Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ji bez ohledu na výsledek finálového zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Začátek zápasu je naplánovaný na 22. hodinu našeho času. Zatímco Sabalenková zaútočí v New Yorku na třetí titul po sobě, Rybakinová může triumfovat ve Flushing Meadows vůbec poprvé. Zítra bude převážně zataženo, během dne se v Čechách a později i na Moravě a ve Slezsku postupně přidají občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Krátce po 14. hodině vám hezké odpoledne přeje Ludvík Pospíšil a vybírám pro vás sama velká jména. Za chvíli Beatles, předtím Jana Nanini a právě teď Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy.

0: Impuls, hrajeme zlaté hity pro váš sladký život. Právě zahrála kapela, která zahrála i v legendárním hříšném tanci Four Seasons. Za chvíli 15. hodina to přijdou zprávy a do té doby ještě je muzika z italského Milána. Tam se narodil následující interpret Adriano Celentano. Tady na Goldu.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Brno je plné policistů, může za to fotbal. Po 90 letech tady totiž v nejvyšší domácí fotbalové soutěži právě teď startuje zápas mezi dvěma brněnskými týmy. Zbrojovka v souboji nováčku vítá Artis. Policie nasazuje desítky mužů. Zápas označuje jako středně rizikový. Osmé ligové kolo má dneska na programu i další tři duely. Neporaženou Mladou Boleslav čeká taky teď od tří přímý souboj o druhé místo v Liberci a Bohemians Praha 1905 budou hrát se Slováckem. Trápící se Sparta od 6 večer přivítá Jablonec. Záchranáři oživovali cyklistu. Muže po pádu z kola zachraňovali v Tasově na Hodonínsku. V kritickém stavu skončil v nemocnici. Nehodě patrně předcházelo to, že se cyklistovi udělalo špatně. Nehodu vyšetřuje policie. Zpěvačka Marika Gombitová chystá narozeninové koncerty. Svoji 70. slaví právě dnes v okruhu svých blízkých. Během narozeninového rozhovoru jsme jí také poblahopřáli. Marika Gombitová pak mluvila o tom, že se těší i na své tři narozeninové koncerty.
3: Moji fanoušikovia ma stále podržali a já jim tu lásku a oddanok chcem splatit aspoň tak, že jim urobím tyto koncerty. Nie je nič krajší, jako to slavit s fanoušikmi, kteří si to strašně zatloužia.
2: Gombitová vystoupí na konci září v Prešově, na začátku října v pražské O2 Areně a na začátku listopadu v Bratislavě. Lávkám přes D6 hrozí demolice. Ředitelství silnic a dálnic je podle dřívějších informací hodlalo zbourat bez náhrady. Středočeský kraj se tomu nyní pokusí zabránit. Krajští radní souhlasili s tím, že hejtmanství osloví silničáře a požádá je o zachování přemostění. Jde o dvě přemostění u Velké Dobré na Kladensku, která spojovala okolní obce a zajišťovala přístup k chatové oblasti. Od března jsou kvůli špatnému technickému stavu uzavřená. Cizí zavinění, to je hlavní verze při vyšetřování včerejšího vykolejení vlaku ve francouzské Normandii. S odkazem na policejní zdroj to uvádí agentura AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na trati se našel kus kolejnice. Jak se tam dostala, není zatím jasné. Při nehodě se zranili desítky lidí. Jedna žena leží v nemocnici v kritickém stavu. Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brždění, pak sjel z kolejí na štěrk. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky. Na Moravě se srážky objeví až večer. Odpolední teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů Celsia. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 15. hodině. Buggles, Kauma, Shakin' Stevens a Bonnie Tyler. Tak to je to, co jsem pro vás právě teď vybral. Začínáme dvojicí Shakin' Stevens a Bonnie Tyler a Rockin' Good Way. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju hezké odpoledne s Goldem.

0: Tolik filmová pomáda v rádiu, tady na rádiu God Impulse hrajeme zlaté hity pro váš sladký život. To byl John Travolta a Olivia Newton-John. Za chvíli 16. hodina zprávy a ještě předtím kapela Birds a Mr. Tambourine Man. Tak tuhle písničku známe taky česky, ale budu vás trochu trápit, pohlámejte si tu hlavu sami, kdože to česky zpíval. No a máme pro vás taky cover show, to je náš speciál každý den po 18. hodině, kdy vám celých 60 minut hrajeme originály českých hitů.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Dobrý den. Liberec uctil záchranáře z 11. září. Hasiči, záchranáři a vojáci změřili síly v memoriálu záchranářů z Manhattanu, který se konal v budově krajského úřadu v Liberci, kterému se říká Mrakodrap. Překonávali náročnou trať plnou nástrah a připomněli si tak čtvrtstoletí od teroristického útoku z roku 2001. Na trasu 21. ročníku klání, které pořádají místní hasiči z libereckého Růžodolu, vyrazilo 24 dvojic. Výkony nejen hasičů přišli podpořit taky diváci. Účastníci memoriálu v Liberci zdolali v plné výstroji 405 schodů. Česku hrozí, že přijde o peníze. Je totiž možné, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledku auditu Evropské komise, který zkoumal, zda na jeden pozemek nabere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství ale se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat, píše Mladá fronta dnes. Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku. Pro český mejdan s Impulzem máme novou hymnu. Písničku naspívali moderátoři večera Olga Lounová a Vlasta Korec. Zpěváci a moderátoři společně píseň představili koncem minulého týdne na rádiu Impuls.
2: Celý léto jsem na ní makala s Vlastou. Samozřejmě protože všichni jedete na mejdan z různých koutů tady té republiky. Tak jsem si říkala, že vlastně takový to moto té písně by mohlo být ne mejdan, ale jakože jedem na ten mejdan.
3: Jedem.
2: A zároveň jedem na tom mejdanu, jo.

0: 17. října v pražské Outu Areně vystoupí Miraj Činasky, Olympic, MiG 21 a Lucie Vondráčková. Roli speciálního hosta bude mít Richard Krajčo. 9letý chlapec z Říma zdolal Mont Blanc. Podle rodičů se stal na začátku září nejmladším člověkem, který se na nejvyšší horu Evropy dokázal dostat vlastními silami. Školákův otec Valerio Massimo je přitom zkušený horolezec. Český jezdec Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny San Marina Moto 2 ze čtvrté řady. V dnešní kvalifikaci v Misanu obsadil 10. místo. A ještě počasí, zítra naměříme 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech maximálně 16. Čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách déšť a nebo přehánky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
2: Tolik zprávy v 16 hodin, přejeme vám krásné odpoledne. Já jsem Ludvík Pospíšil, vybírám pro vás muziku. Za chvíli Donna Summera, taky Falco a ze všeho nejdřív Bill Medley a Jennifer Warnes. No a písnička The Time of My Life. Tady na Go.

0: Tady je rádio Gold Impulse, přejeme vám krásné odpoledne. Právě dohrála jihoafrická kapela Cloud. No a teď uděláme pořádný střih geograficky. Z jižní Afriky se vydáme až do Británie. Před námi je kapela Sailor, Girls, Girls, Girls. No a za pár minut 17. hodina a zprávy rádia Gold Impulse.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Ve francouzských Alpách zahynul český horolezec. Osudným se mu stal výstup na Mont Blanc. V nebezpečném úseku muže zasahl padající kámen, uvádí agentura AFP. Vláda možná nastaví přísnější pravidla kolem kratomu. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let, nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne z 12 na 21%. Posílit se má pravomoc celníků a hygieniků. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se kabinet chystá v pondělí projednat. Následky hromadné nehody blokovaly provoz na dálnici D11 na Nymbursku. Ve směru na Hradec Králové kolem poledne bouralo kvůli nedobrždění 5 aut, navíc v úseku, kde je dálnice zúžená kvůli opravám. Záchranáři odvezli do nemocnice jednoho zraněného, předtím se ale s policisty a hasiči museli dostat k nehodě z opačného směru. Nebylo totiž možné udělat takzvanou záchranářskou uličku. Ochránci přírody se snaží čelit dlouhodobému suchu, stále častěji proto využívají experty taky z jiných odvětví. S například zadržováním vody v krajině jim do budoucna můžou víc pomáhat i běžní lidé z regionu. Pokračuje reportér Tomáš Zemánek.
3: Dlouhá sucha, špatné úrody, povodně, vliv klimatické změny už pociťujeme všichni bez ohledu na zájmy nebo profesi. A jsou to právě zkušenosti z široké škály odvětví, které mohou do budoucna pomáhat, tvrdí to Alžběta Procházková ze Světového fondu na ochranu přírody.
4: Příprava na ty stávající dopady klimatických změn je možná jedině ve spolupráci napříč celou společností. A samozřejmě zemědělci mají zcela zásadní roli, protože hospodaří z krajině, znají.
3: Pomoct fungování krajiny nebo se zvládáním sucha, ale mohou i méně očividné obory. Ten ornitologický v Česku zastupuje Viktor Bečvář.
5: Ptáci fungují jako perfektní ukazatele o tom, co se v té krajině děje. Rychle reagují na ty změny v krajině, ať už se to týká jejich potravy nebo jejich hnízdišť.
3: Pro lepší zadržování vody vláda plánuje výstavby přehrad. Historicky jsme paradoxně napřimovali řeky, aby se urychlil odtok.
2: Počet obětí požáru na trajektu roste. Filipínští záchranáři našli dalších 41 těl. Počet obětí se tak zvyšuje na 76. 13 lidí se stále pohřešuje. Trajekt vyhořel v noci na čtvrtek cestou z Manily do provincie Palawan na západě země. A ještě počasí. Zítra čekáme 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech maximálně okolo 16. Čekáme zataženo, během dne v Čechách déšť anebo přehánky. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
6: Zprávy v 17 hodin jsou úspěšně za námi a teď už se nám tady zase řadí sama velká jména. Za chvíli Bon Jovi, Bee Gees, předtím Jana Nanini a právě teď Bernie Paul, tedy muzika Made in Germany. Oh no no, první písnička po 17. hodině. Já jsem

0: Víkendový podvečer na rádiu Gold Impulse, to jsou zlaté hity pro váš sladký život. Právě je dohráli Chris Norman a Suzy Quatro. Za chvíli 18. hodina, zprávy a potom začíná naše cover show. Celých 60 minut vám budeme hrát originály českých hitů. Ale ze všeho nejdřív Glen Campbell tady na Goldu. Já jsem Ludvík Pospíšil, mějte se hezky a zítra ve 12 naslyšenou.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Dobrý podvečer. Českého horolezce zabil padající kámen při výstupu na Mont Blanc. Úmrtí horolezce potvrdilo naše ministerstvo zahraničí. Tragédie se stala ve čtvrtek odpoledne. Muž se v doprovodu dalšího horolezce pohyboval po stezce v nebezpečném úseku. Po prudkém nárazu byl muž stržen po svahu a padal několik desítek metrů. Druhému muži se nic nestalo. Na letošním českém mejdanu s Impulzem bude o zábavu postaráno. Mezi interprety bude totiž skupina MIG 21. Její zpěvák a frontman Jiří Macháček, který i během koncertu umí využít i svůj herecký talent. Jak ukázal taky na letošní benátské s Impulzem, při vystoupení se projevuje nejen jako zpěvák, ale i jako showman. Diváky bavil taky během přímého přenosu pro naše vysílání. Nejen mexickou vlnu a práci s publikem tehdy popisoval reportér Tomáš Kabát živě.
2: Některé dámy odhazovaly své spodní prádlo, které doputovalo až na pódium. Jiří Macháček neváhal spodní prádlo pozbírat a kroutil s ním nad svou hlavou. Barevné kostýmy, vlnitý tanec a skvělá show, tolik ukázka v přímém přenosu z hlavního pódia v libereckém areálu Vesec.
1: Podobná podívaná se dá čekat i o letošním 17. ročníku v pražské O2 aréně. Praha 9 má zálusk na zoopark, mohl by vzniknout v Klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí. Radnice už vykoupila většinu pozemku, aby území scelila. Zoopark by měl být volně přístupný a měly by se v něm pohybovat ovce, kozy a další domácí zvířata. O zvířata se budou starat lidé bez domova. Homosexuálové v Maďarsku možná budou moci adoptovat děti. Maďarská vláda totiž změní zákon přijatý před 6 lety tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. O adopci budou nově rozhodovat odborníci a ne ministr pro rodinné záležitosti, což v praxi znamenalo faktický zákaz adopcí pro gay a lesby. 8. kolo první fotbalové ligy právě začíná hrát svůj poslední dnešní zápas. Pražská Sparta hraje první minuty prvního poločasu proti Liberci. Tři zbylé duely už znají své výsledky. V brněnském derby Zbrojovka porazila Artis 2-1. Slovan Liberec 3-0 přehrál Mladou Boleslav a zápas Bohemians Praha 1905 versus Slovácko skončil 2-0. A přidám i počasí na neděli. Čekáme zataženo a 18 až 22 stupňů. Dobrý podvečer přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls začíná cover show.

0: Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer. Uherské Hradiště zaplnili kroje. Skoro 4000 krojovaných ze 72 obcí prošly městem při dnešních slováckých slavnostech vína a otevřených památkách. Mezi nimi byla i 20 obyvatel Šarov, malé obce s přibližně 220 obyvateli na pomezí Slovácka a Valašska. Právě účast na slavnostech před lety přiměla místní k obnovení vlastního kroje a později i tradičních hodů. Na více než 2-kilometrové trase v Uherském Hradišti soubory hrály, zpívali a tančili. Někteří z účastníků průvodu si sebou v demižonech a lahvích nesli víno, burčák anebo slivovici. Dálnici D11 zhruba 3 hodiny blokovala nehoda. Na 33. kilometru ve směru na Hradec Králové se kolem poledne srazilo 5 aut. Kolize si vyžádala jedno lehké zranění. Auta havarovala v místě dopravního omezení. Komplikace byly i v opačném směru na Prahu, kudy se k nehodě dostávali policisté, hasiči a záchranáři. Provoz na dálnici se podařilo plně obnovit ve 3 hodiny odpoledne. Jezev Čínora stála za objevem ohromné jeskyně v Javoříčském krasu na Prostějovsku. Puklinu do ní objevil náhodou speleolog David Stodola a právě chování jezevce ho na jeskyni upozornilo. Česká speleologická společnost ji ocenila jako nejvýznamnější objev letošního roku v Česku.
2: Jezevec je čistotné zvíře, vyhrnuje z nory hlínu ven, ale tady hlína nebyla, říká 33-letý speleolog David Stodola. Podle jehož příjmení nese jeskyně svůj název. Před očima se mu postupně rozkrýval spletitý systém krasových chodeb, bohatě zdobených domů, propastí a komínů. S kolegy pak objevovali další prostory a dosud mají zmapováno 315 metrů pro veřejnost. Jeskyně nikdy přístupná nebude. Pro speleology je to však jeden z unikátních útvarů, které tento region skrývá.
1: Tolik reportérka Eva Panošová. Rád bych viděl sjednocené Irsko, to prohlásil americký prezident Donald Trump v Dublinu. Byl by prý moc rád, kdyby se Irsko sjednotilo se Severním Irskem, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl po schůzce s irským premiérem. Trump, který je v Irsku na dvoudenní návštěvě, nicméně dodal, že by k případnému sjednocení měla co říct Velká Británie. A ještě počasí. Zítra očekáváme převážně zataženo, během dne v Čechách déšť anebo přehánky, na Moravě srážky až večer. Odpolední teploty vyšplhají mezi 18 a 22 stupňů. Dobrý večer přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer. Česko je pro Rusko nepřítel číslo 4. Babišův kabinet se umístil na čtvrtém místě ruského seznamu nepřátelských vlád, který každý měsíc skládají kremelské noviny Vzgliad. Na tomto seznamu, který vychází pravidelně už od loňského roku, se Praha usadila v horní desíce prozatím pokaždé. Na prvním místě se nyní umístila Itálie, která si ze 100 možných bodů odnesla 80. Za srpen je totiž jedinou evropskou zemí, která zadržela loď patřící ruské stínové flotile. Opozice kritizuje Tomia Okamuru. Zástupcům ODS TOP 09 se nelíbí schůzka předsedy sněmovny a šéfa SPD s íránským velvyslancem. Okamura podle nich ohrožuje bezpečnost republiky. Šéf sněmovny včera na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Okamura k tomu dodal, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Třebíč dokončila rekonstrukci knihovny v Modřínové ulici. Ve středu se pobočka poprvé představí veřejnosti. Půjčovat knihy tam ale podle ředitelky knihovny Marie Dočkalové budou až od 29. září.
2: Protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven, tak jsme nachystali otevření skutečně pro půjčování a odpoledne další akci autorské čtení s Lukášem Zárybnickým, což je autor úspěšných detektivek a románů a zároveň pochází z Třebíče.
1: Třebíčská knihovna vznikla v roce 1885, její fond čítá přibližně 170 tisíc knih. Čeští volejbalisté vybojovali na mistrovství Evropy v Modeně druhé vítězství, poté co v pátek zdolali na úvod skupiny A Řeky, dneska porazili švédský tým. Po dnu volna nastoupí v pondělí opět od 16 hodin proti Slovákům. A pro český mejdan s Impulzem máme novou hymnu. Písničku naspívali moderátoři večera Olga Lounová a Vlasta Korec. Zpěváci a moderátoři společně píseň představili koncem minulého týdne.
3: Celý léto jsem na ní makala s Vlastou. Samozřejmě protože všichni jedete na mejdan z různých koutů tady té republiky. Tak jsem si říkala, že vlastně takový to moto té písně by mohlo být ne mejdan, ale jakože jedem na ten mejdan.
4: Jedem.
3: A zároveň jedem na tom mejdanu, jo. Takže refrén je prostě jedem.

0: 17. října v pražské O2 areně vystoupí Miraj Činasky, Olympic MiG-21 Lucie Vondráčková a roli speciálního hosta bude mít Richard Krajčo. A dodám i počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách dešť anebo přehánky. Na Moravě srážky až večer. Naměříme 18 až 22 stupňů. Na západě a severu Čech maximálně okolo 16. Klidnou sobotu přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer, u zpráv v 9 přeje Iva Horáková. Takovýhle začátek zpráv máme rádi. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získává tak 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily v dnešním finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30-letá Siňaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 roky po boku Barbory Krejčíkové, se kterou taky triumfovala na všech 4 Grand Slamových turnajích. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě totiž trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
2: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. V posledních 2 týdnech jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu a třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
1: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za víc než 44 korun a nafta za skoro 48 korun. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení cen neplánuje. Cizineckou agendu čeká digitalizace. Poslanci totiž schválili nový zákon i povinnou registraci pro občany Evropské unie. Předloha počítá od roku 2029 se zavedením elektronických účtů, přes které budou cizinci podávat žádosti o pobyt a komunikovat s úřady, což má výrazně zrychlit řízení. Od roku 2030 se navíc zavádí povinná registrace pro občany států Evropské unie pobývající v Česku déle než 90 dnů, což obcím pomůže s výběrem poplatků a evidencí přestupků. Norma podle ministerstva vnitra taky zpřísňuje postihy pro problémové cizince. Návrh teď projednají ještě senátoři. Hledaný senior je po smrti. Tělo 80-letého muže ze Žumberku na Chrudimsku našli policisté dneska večer. Důchodce odjel včera ráno z domova na trekovém kole a nevrátil se. Rodina oznámila jeho zmizení krátce po 2. odpoledne. Příčinu smrti vyšetřuje policie. Na okraji Plzně roste nové vyhlídkové a odpočinkové zázemí pro cyklisty, inline bruslaře i pro pěší. Konkrétně u portálu nejdelšího železničního tunelu v Česku Chlum. Stavba za skoro 30 milionů korun se veřejnosti otevře v průběhu října.
3: Stojí obě budovy obložené dřevem, nejsou ale ještě dokončené. Ta patrová umožní zajímavý pohled z terasy na část Plzně a údolí řeky Berounky. V přízemí bude občerstvení. Hodně prostoru zaberou pobytová louka a především pumptrackové dráhy. Kolem staveniště areálu zvaného Posed vede frekventovaná cyklostezka do Chrástu, která vznikla na místo zrušené železniční trati. Přes 6 kilometrů stezky s hladkým asfaltem láká kromě cyklistů i mnoho inline bruslařů. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Spojené státy americké, ale vlastně celý svět si dneska připomínají jeden z nejčernějších dnů naší historie. 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001, při kterých atentátníci ze skupiny Al-Kaida unesli 4 letadla civilní dopravy, aby je následně použili jako útočné zbraně. Pětní akce za oběti se konaly na místech útoku na Manhattanu v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii. Americký prezident Donald Trump se zúčastnil ceremonie u ministerstva obrany, kde vzpomínky na čtvrtstoletí staré události provázel zmínkami o současném konfliktu s Íránem. Ceremoniálu v New Yorku se vedle dalších účastnili viceprezident J.D. Vance, všichni žijící ex-prezidenti USA a starosta města. Útoky zabily skoro 3000 lidí, dalších asi 25 tisíc utrpělo zranění. A dodám i počasí na zítřek. Čekáme polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Je 10 a zprávy nabízí Iva Horáková. 5 větrných elektráren vyvolává v Kačici na Kladensku ostrý spor. Starosta Libor Němeček projekt podporuje jako příležitost pro obecní rozpočet a energetickou soběstačnost. Odpůrci varují před poškozením krajiny a zhoršením života v okolí. Obyvatelé se vyjádří 9. a 10. října současně s komunálními volbami. O větrném parku se v Kačici diskutuje skoro 3 roky. V anketě před 2 lety občané záměr podpořili a obec následně uzavřela plánovací smlouvu se společností Noho Energy. Na žádost části obyvatel nyní vedení obce vypsalo referendum. Záchranáři Ústeckého kraje mají nové sanitky. Získali 17 nových vozů za skoro 82 milionů korun. 7 z nich záchranáři slavnostně představili na litoměřické výstavě Zahrada Čech. Mluvší ústecké záchranky Prokop Voleník vozy popsal.
2: Nejmodernější komunikační technologie, nejmodernější zdravotnické vybavení a nejmodernější sanitní vozy v Evropě, kterými momentálně disponuje zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Máme tady 7 vozů Volkswagen Crafter 35 4Motion.
1: Sanitky budou sloužit nemocnicím v celém kraji. 2 zamíří například do Ústí nad Labem a 2 do Chomutova. 3 nové automobily dostanou i ústečtí strážníci. Nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordně mnoho. Do konce srpna totiž lékaři zaznamenali už skoro 1400 pacientů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí. Píšou o tom novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy skryta za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bez příznaků. Zpěvačka Marika Gombitová chystá narozeninové koncerty. Svoji 70. slaví právě dnes v okruhu svých blízkých. První dáma slovenské pop music nám to řekla v ranním vysílání. Během narozeninového rozhovoru jsme ji také poblahopřáli. Marika Gombitová pak mluvila o tom, že se těší i na své 3 narozeninové koncerty.
3: Moji fanoušikovia ma stále podržali a já jim tu lásku a oddanoch chcem splatit aspoň tak, že jim urobím tyto koncerty. Nie je nič krajší, jako to slávit s fanoušikmi, kteří si to strašně zaslouží.
1: Gombitová vystoupí na konci září v Prešově, na začátku října v pražské autoaréně a na začátku listopadu v Bratislavě. Rusko v noci na dnešek znovu zautočilo na ukrajinská města. 2 mrtvé a 1 zraněnou ženu si vyžádal úder na Záporoží. 1 člověk byl zabit při útoku na Krivej Rih. V Oděse je 35 zraněných, informují ukrajinské úřady. Krizový štáb ruské Bělgorodské oblasti tvrdí, že ukrajinský dron v regionu zautočil na auto a na místě zahynula žena. Další 3 lidé, včetně dítěte, měli vyváznout se zraněním. V ženském tenisu se právě teď začíná bojovat o významný titul. O vítězství na tenisovém US Open se od 22 hodin utkají světová jednička běloruska Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která ji bez ohledu na výsledek finálového zápasu v pondělí v čele žebříčku vystřídá. Sabalenková zaútočí v New Yorku na 3. titul po sobě. Rybakinová může triumfovat ve Flushing Meadows poprvé. Tenistky si zopakují souboj z letošního finále Australian Open, kde zvítězila Rybakinová. A ještě počasí na zítřek. Neděle chystá převážně zataženo, během dne v Čechách déšť anebo přehaňky. Odpolední teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech maximálně na 16. Klidný sobotní večer přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer, přeje Iva Horáková. Siňaková si z US Open odváží další deblový titul. S Tausendovou mají společný Grand Slam. Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Tausendovou v dámské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve finále 5-7, 6-0, 6-2 domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30-letá Siňaková ovládla US Open po druhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové, s níž taky triumfovala na všech čtyřech Grand Slamových turnajích. Vyšetřování korupční kauzy kolem chomutovského exprimátora Marka Hrabáče míří do finále. Další obvinění uzavřeli dohodu o vině a trestu. Státní zastupitelství oznámilo, že manipulace veřejných zakázek v Chomutově uzavře během několika týdnů. K trestné činnosti se nově přiznali další dva aktéři. Podle zjištění médií jde o šéfa chomutovského hokeje Jiřího Sochora a firmu Strix Chomutov. V rozsáhlé kauze zmanipulovaných tendrů za desítky milionů korun čelí obvinění 19 lidí a 8 právnických osob. Samotný exprimátor za hnutí ANO měl podle policie výměnou za ovlivňování zakázek získat výhody při nákupu auta nebo stavbě domu. Jihlava znovu změří hluk v části Pávov. Oblast je totiž blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Na hluk si často stěžují místní obyvatelé. Měření hygieniku před rokem překročení limitu neprokázalo, ale vyšlo velice těsně. Jihlavská radnice proto situaci nechá prověřit akreditovanou laboratoří. Potvrzuje to primátor města Petr Ryška.
2: Přijde nám, že ten hluk by tam mohl být naměřen nevyhovující, takže jsme se domluvili, že tady teda ve 2 týdnech, 3 a 2 dny zkusíme naměřit, jaký je hluk z dálnice na těch bodech.
1: Na odborné měření hluku v Pávově město uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc korun. Pokud se prokáže překročení limitů, měli by tam silničáři udělat protihluková opatření. Turecký Pegasus smí převzít aerolinky Smartwings i ČSA. Fúzi schválil antimonopolní úřad. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže transakci povolil pod podmínkou, že se zahraniční kupec vzdá části svých letních slotů na lince mezi Prahou a tureckou Antálií. Cílem tohoto opatření je zachovat zdravé konkurenční prostředí a umožnit vstup jinému dopravci na frekventovanou trasu. Spojené státy americké si připomínají 25 let od útoku z 11. září 2001. New York a Washington proto zpřísnili bezpečnostní opatření. Úřady varují před neočekávanými a různorodými teroristickými hrozbami.
3: Nejpřísnější opatření platí v New Yorku. Okolí Grand Zero střeží posílené policejní a protiteroristické jednotky. Bezpečnost je zvýšená také ve Washingtonu. Úřady upozorňují, že teroristické hrozby jsou dnes mnohem rozmanitější než před 25 lety. Rizikem jsou zahraniční organizace i jednotlivci radikalizovaní přes internet. Policie proto zůstává během celého výročí v nejvyšší pohotovosti. Ta bude platit také o nastávajícím víkendu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Naši volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Čtvrtý tým loňského mistrovství světa dnes zvítězil v Modeně. Do tabulky skupiny A si tak čeští volejbalisté připisují plný počet 3 bodů. Zítra je čeká taky od 16 hodin utkání se Švédskem. A ještě počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty povyskočí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Vláda možná nastaví přísnější pravidla kolem kratomu. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne na 21%. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se kabinet chystá v pondělí projednat. Proti zákazu e-shopu se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordně mnoho. Do konce srpna totiž lékaři zaznamenali skoro 1400 pacientů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí, píšou o tom novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy trochu skrytá za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bezpříznakově. Třebíč dokončila rekonstrukci knihovny v Modřínové ulici. Ve středu se pobočka poprvé představí veřejnosti. Bude to u příležitosti Noci literatury. Půjčovat knihy tam ale podle ředitelky knihovny Marie Dočkalové budou až od 29. září.
2: Protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven, tak jsme nachystali otevření skutečně pro půjčování a odpoledne další akci autorské čtení s Lukášem Zárybnickým, což je autor úspěšných detektivek a románů a zároveň pochází z Třebíče.
1: Třebíčská knihovna vznikla v roce 1885, její fond čítá přibližně 170 tisíc knih. Zlínské velké kino vstává z mrtvých, dostane úplně novou tvář. Facelift ale nebude levný, vyjde na 640 milionů korun.
3: Už je to 10,5 roku, co statik budovu pro veřejnost zavřel kvůli špatnému stavu nosné konstrukce a už je to pár dnů, co rada města vybrala nového dodavatele totální proměny ikonické stavby. Vznikne tak multifunkční objekt se dvěma sály a když velké kino, tak i velké podzemní parkoviště. Za 3 roky by se mělo otevírat, cena, kterou ještě musí schválit zastupitelé, stejně jako výběr vítězné firmy, 639 milionů korun. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Cizí zavinění, to je hlavní verze při vyšetřování vykolejení vlaku ve francouzské Normandii. S odkazem na policejní zdroj to uvádí AFP. Prokurátor mezitím potvrdil, že na trati se našel kus kolejnice. Jak se tam dostala, není jasné. Při páteční nehodě se zranili desítky lidí. Jedna žena leží v nemocnici v kritickém stavu. Vlak se nejprve roztřásl jako při nouzovém brzdění, pak sjel z kolejí na štěrk. 8. kolo první fotbalové ligy má dohráno. Sparta Praha 2-0 porazila Jablonec. Zbrojovka Brno 2-1 Artis. Bohemians 1905 přehráli 2-0 Slovácko a Slovan Liberec 3-0 zvítězil nad Mladou Boleslaví. Dařilo se tedy na všech domácích stadionech. A dodám i počasí. V neděli bude převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky, na Moravě se srážky objeví až večer. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, na západě a na severu Čech maximálně k 16.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Zprávy nese Iva Horáková. Česko je pro Rusko nepřítel číslo 4. Babišův kabinet se umístil na čtvrtém místě ruského seznamu nepřátelských vlád, který každý měsíc skládají kremelské noviny Vzgliad. Na tomto seznamu, který vychází pravidelně už od loňského roku, se Praha usadila v horní desíce prozatím pokaždé. Na prvním místě se nyní umístila Itálie, která si ze 100 možných bodů odnesla 80. Za srpen je totiž jedinou evropskou zemí, která zadržela loď patřící ruské stínové flotile. Druhé místo si rozdělilo Německo společně s Litvou a Finskem, třetí jsou Spojené státy americké, Lotyšsko a Francie. Na letošním českém mejdanu s Impulzem bude o zábavu postaráno. Mezi interprety totiž bude skupina MiG-21. Její zpěvák a frontman Jiří Macháček, který i během koncertu umí využít i svůj herecký talent. Jak ukázal taky na letošní benátské s Impulzem, při vystoupení se projevuje nejen jako zpěvák, ale i jako showman. Diváky bavil taky během přímého přenosu pro naše vysílání. Nejen mexickou vlnu a práci s publikem tehdy popisoval reportér Tomáš Kabát živě.
2: Některé dámy odhazovaly své spodní prádlo, které doputovalo až na pódium. Jiří Macháček neváhal spodní prádlo pozbírat a kroutil s ním nad svou hlavou. Barevné kostýmy, vlnitý tanec a skvělá show, tolik ukázka v přímém přenosu z hlavního pódia v libereckém areálu Vesec.
1: Podobná podívaná se dá čekat i na letošním 17. říjnu v pražském O2 areně. Kromě MiG-21 zaspívají taky Miraj, Olympici, Činasky nebo Lucie Vondráčková s Richardem Krajčem. Českého horolezce zabil padající kámen při výstupu na Mont Blanc. Úmrtí horolezce potvrdilo naše ministerstvo zahraničí. Tragédie se stala ve čtvrtek odpoledne. Muž se v doprovodu dalšího horolezce pohyboval po stezce v nebezpečném úseku, kde na něj spadl kámen. Po prudkém nárazu byl muž stržen po svahu a padal několik desítek metrů. Druhému muži se nic nestalo. Místo neštěstí leží mezi horskými chatami a patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. Oblast je známá častými pády kamenů a někdy se jí přezdívá kuloár smrti. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Ředitele slovenských škol hlásí vážný problém. Nedostatek personálu totiž začíná omezovat výuku. Chybějí učitelé i pedagogičtí asistenti.
3: Štátu chýba přibližně 8 tisíc učitelů a 17 tisíc pedagogických asistentů. Potřeby žiakov rastú rýchlejšie, než pribúdajú odborné kapacity. Učitelů nahrádzajú študenti alebo nekvalifikovaní pedagógovia. Najväčší deficit je na stredných školách. Ešte horšie je to s asistentmi. V triede môže byť napríklad jeden, ale deti, ktoré ho potrebujú, je aj 5 či 6. Chýbajú aj školskí psychológovia. Pomocného personálu je až o polovicu menej. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Brněnské derby nováčku první ligy ovládli fotbalisté Zbrojovky. V duelu 8. kola zdolali Artis 2-1. Zbrojovka vyhrála 4. z posledních 5 ligových zápasů a v neúplné tabulce je 3. Artisu po druhé porážce za sebou patří průběžně 13. pozice. V dalších 3 sobotních zápasech 8. kola Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Bohemians Praha 1905 2-0 přehráli Slovácko a Sparta Praha zvítězila nad Jabloncem 2-0. A dodám i počasí na neděli. Čekáme převážně zataženo, během dne v Čechách déšť nebo přehánky. Na Moravě se srážky objeví až večer. Odpolední teploty vyšplhají mezi 18 a 22 stupňů Celsia. Na západě a severu Čech naměříme maximálně okolo 16.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Vláda možná nastaví přísnější pravidla kolem kratomu. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let a nikoliv od 18 jako dosud. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Obce budou moci případně zakázat i licencované kamenné obchody s psychomodulačními látkami. Na kratom se zavede spotřební daň a DPH se zvedne na 21%. Počítá s tím novela o návykových látkách, kterou se kabinet chystá v pondělí projednat. Proti zákazu e-shopu se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh. Nakažených žloutenkou typu C může být letos v Česku rekordně mnoho. Do konce srpna totiž lékaři zaznamenali skoro 1400 pacientů. Nemoc sice v posledních letech sílí, číslo je ale vysoké i ve srovnání s předchozími roky. Podle dat Státního zdravotního ústavu má navíc onemocnění v letošním roce už 5 obětí, píšou o tom Novinky.cz. Odborníci uvádějí, že žloutenka typu C zůstává někdy trochu skrytá za typem A a B. Z hlediska dlouhodobých následků je ale velmi významná, protože může poškodit játra. Navíc dlouho probíhá bezpříznakově. Třebíč dokončila rekonstrukci knihovny v Modřínové ulici. Ve středu se pobočka poprvé představí veřejnosti. Bude to u příležitosti Noci literatury. Půjčovat knihy tam ale podle ředitelky knihovny Marie Dočkalové budou až od 29. září.
2: Protože zároveň začíná národní knihovnická kampaň Týden knihoven, tak jsme nachystali otevření skutečně pro půjčování a odpoledne další akci autorské čtení s Lukášem Zárybnickým, což je autor úspěšných detektivek a románů a zároveň pochází z Třebíče.
1: Třebíčská knihovna vznikla v roce 1885, její fond čítá přibližně 170 tisíc knih. Zlínské velké kino vstává z mrtvých, dostane úplně novou tvář. Facelift ale nebude levný, vyjde na 640 milionů korun.
3: Už je to 10,5 roku, co statik budovu pro veřejnost zavřel kvůli špatnému stavu nosné konstrukce a už je to pár dnů, co rada města vybrala nového dodavatele totální proměny ikonické stavby. Vznikne tak multifunkční objekt se dvěma sály a když velké kino, taky velké podzemní parkoviště. Za 3 roky by se mělo otevřít.